0: Anna Bikingetz to Birkisch, was Jensa Doranja, Vita Anietko, Vita was die Jensnischa Reinscha Redaktorka, Blanka Funzena s tematiskim Schaladom. Doberanje, Blanka.
1: Hej, doberanje, vam šim. V Lipsku su so čera zastuperio rektora univerzite se serbskimi zastuperimi na vyšich gremiju a dalši zamovitimi za serbske kupanje zetkali cíl posedženja zorabistiski studij na univerzite Lipsku zromadne polepšič. Včerošim kulvatem bliže zoniče behu ranja tu viac. Vo palacem probleme rezistence bakteriju přečio šelkim družinam antibiotikumu rozpravja Mirčin Venk v naši tydženske serii Veda, vedomosť a vunamakanki a vo čahajnce před sudnistvom na hučbnem polu zoniče vo cimana hiduški za nekotre menšiny viac a dundak tun vabi dženca žno za juci šivopit.
0: Tak daleko po takim tematický přelad apropo hudžbne polo, kak upada na serbskim hudžnom polu naše prvnej hodiny a džošesčich, vám nedom přeradžu potom, zo je Mario Hestos bylo. Sedom, po pečich je.

Mario Hestobier prieni delno-serbski muski voz dženzničim vusevanju a tute ci žunske voze, kotruž spevaja to unia serbsce, netko hač do šestčich išče sleduja. To je junu Veronika Smolic, votorju Miraj. A potom lečim z Moniku Klesec a nočino Metzlichom. A dokaj hoj sa na Majorku. Trojo zink, na kojže pát zaspeva Majorka. Buď vítana. Dále pak, že jenže sa jednač menšinou popečiť dobrá nepřes srbský rozvoz.

Hej, prvný týždeň letných prázdnin bývod vedra sem. OK, ale nic celé lečné, abo ke kúpaniu znamenča nie je hunia von přeprosivo. Ale to so zmeni, dženca hižo dostaneme viele svonca, předovšim dopodňu a popodňu, hakle večo potom, so tujšto mročelu přidruži maximálne 25 stopňu a vizo sucho a podobne, že juce dále trika zaso dopodňu, voko připodňa viele svonca a moja app mi tu pokaza, hoj od dvemajci och potom zaso mročele, okolo 24 stopňu, a nedželu to samsne, ale přišonu ponželu, potom z 28 stopňami a svoncom celý džin, prvný džin šprajú na kvíže pat, milí so to, nidže do kúpiele podač.

0: povieš, či je fenu zúžila Bonnie Tyler, je v starobie 75 let zemrela. To ste slyšeli jeden z najúspešnejších titulov spevaky. Sva Lizyske Janecko je na pošestších tuž, sleduja povieš z našej okolina.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Serbská vúčba po koncepte 2+, nemôže so hižo na všech šulách a ve všech letnikách plné miere zaručiť. Príčina sú falovace vúčerio. To zdelí na naprašovanie krajné zariad za šulu a kúbanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tiež koordinátor za serbské šule Simon Paulík v obkručí, so sa na serbském gymnáziu Budyšin přichodným šulským liče 6-2+ hodiny ďažeč nemôže. Dopak nerika, za so docevajac po 2+ nevúvúčuje. Šako so džil vecnije vúčby dale dvúrečnie podáva, tak Paulík. Po koncepte 2+, vúknu šice šulerio na serbských, základných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie. A na základní šuli Handry Zéler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2+ šulerjov na vyššej šuli Slepo, najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honovúžiske turistické poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z džila hižodéry vukniované. Dovoňže z naprašovania serbského rozvosa pola marketingu je tuošnosti Honovúžica Delňa Šliska. Auguste maja porno tomu hišče na mnoho miestnach svobodne kapacity. Tež leca so ľudžoskere spontánne za dôl Honovúžice rozsúdža. Tohodla liči mnoho závodu s tým, zo turistča tež hišče krutkodobne nešto pola nich knihuja, vo sebe jeli vostane vetro odlieši čas liečne. Ve Vázu je statná droha S108 pose po 16 mesiacach dotvarená. Kajž krajný zariad za drohotvar a vopkac džili je droha vočerovšo připodňa za sovotyrina. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili, nimo toho kanále za dešťukú vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové chodníky s kolesovským pučom sú nastali. By to druhý a posledný tvarský votresk ve Vázu. Prinidžil drohy bychu hýždo před letom aj ponovili. Krajzakská a kmina ste za to dohromady 2,7 milionu euro investovali. Na Jánovom športništu Kamencu sú čera zbieranku za nové tvárenie s predrazčernými a sanitárnymi rúmnosťami svedčili. S tým zanirovanie športništa, kýž so hižo 20 let viac nevúžíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosť či bihanské čáre, pripravuje za lohko atletiku každý šrajnišča za basketbol, volejbol a kopajncu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje denieže 3,5 miliónu euro. Vúživač maja je prichodže vo sebe kamenské šule, hač do konca leta mašo dotvarené byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerece vobdeli so včerajšo na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru v Mexiku. Sú tam džil nímskej vúbranky, ktorá švobstí ze 44 hučmníkov ze všelakých kapavu nímskej. Přijotovali bychu so na to na zromadne mesačných probách v Strausbergu pola Berlína. Včera miachu hižo prvý vstup ve veľkým stadióne mestče Puebla. A to bychu naše poješče, kotrež namakače tež na našich stronach interneta a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne svunčno, v bihu popodňa abo zážno večera, potom šiberajam ročele, sucha ma vostač při nedže 25 stopňach a celé podobne vedro očakuje nás potom juce sobotu.
0: Polad napuče našej končinie je tež celé spiešne hotové, šako je šo svobodné a tiež so dotal níže pri pučách nebyska, jeli bioranie nešto uľadače, prizvoča sa rádo pala na ju, pak telefonistce, abo spoviešču přes našu četovú funkciu, kýž namakaču app MDR Serbia. A pak všem moj Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: S Serbski rozvoz.
0: Več menšinov, pa na pošestčič a svobodne puče, ne trebaš, ne šlečiš, kajš. Monika Klesec a Milčin Veclič.

Was som pana po šestčich je pojesče mješa runje Blanka Funcina za nas, a netko mam hišče pojesč, respektivne pokiju, za feno małe wiery. Mała wiera je menujce zaso napšedajn. Dokiež bie prini nakvat, jaraz pišne upšedate, je nakvatnistvo veles, knio od Frida Preußlera, mała wiera, drujim nakvatže udavo. Knia je od netka zaso smolarec knioni, serbski kulturni informácii, a tež online vopkodže pod veles minusverlag.de napšedajn. Dalše pokyvy, respektívne termíny, mám nedom popříšonej hudžbě za vás.

0: Kaj, od Majorki vročo do Hornije Vúžice, nie, respektívne do Sakskie. V Lipsku sú sa včera zastupierio rektoráta univerzity se serbskými zastupierami najvyšších grémiov a dalšími zamovitými za serbské kubvanie zetkali, dohromady na 20 ľudí ich bie, od toho 15 Serbov. Cíl posiedženia sú rabistický studi na Univerzite Lipsku z Romanie Polipšič. Lonišak bych ju ižo vopsam knuli, zoma so studi z rabistiky přetvorič, za to předleží tež koncept, a vopstatk tutoho je, zoso butvori pravidvo nekulovate blido, kýž vo dalším muviču nastopajo z rabistiku informuje. Včera by to prvý raz a jeden z přítomných by předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovědne jsou na nám dženca ještě raz představit tuto koncept. Je dopomíme nám například na to vypísaně té profesury, ty nové, které je městem již vypísané. Cíl je vůně, co se tom studii polepší, co se on lépe odvozuje, tež ve tutém Triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budyšin Kočebus. Tuto cí serbské instituce, nebo instituce, které se tež o serbskou vědomost sobou starají.
0: Zajmové bier zobie na posiedženiu tiež navoda Budeského serbského gymnázia podľa a to má svoju príčinu, tak Statnik dále.
1: Vone cedža do přichoda netko le tiež tún kurikulum studia, po takým štoso vúči, što je tún vúčenský vopsa, to cedža vone tiež ponovič, polepšič a tam vone so cede vúsko cedža otvosovať tiež se šulemi, so vone prajdi za studi vúčostva, što treba praxa a to máme za jen jara dobrý rozsud.
0: Za Davida Statnika je to tu iš na kúžde pad. Dobre uviče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod to pracujeme, že by sa tá situácia polepšila. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přilúbenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra a že sa tiež tu tie kritiky, ktoré sú ve zaistvošti, všetko zase vopstali. Napríklad tým vopsa studia, že sa tam netko len što hýba, to je vopročujem pozitívny úsledk a ja si myslím, tiež ve komunikácii sme my dále a čte leta do toho.
0: Tak předseda domoviny David Statnik po čerovším posiedženiu se zastupierami Lipšťanskej univerzity nastupajú přetvára studia z rabistiky. Přichodne tajke za inženia bude leca decembrie.

Aj hatki čakaja na Mariu Maccenu a tuči saps interpreča čakaja hač do sedmich na vas. Spenja staj to Valboga Baudžica Andreas Biking. Potom titul iz čo zaviše teči, že vás pola nás vyšeli spývajú Jok Weisleberg. A to sam sme přitrichy na tutun titul si myslu Mirči Meclich spýva. Vo hodce v útrobie. Sedom menšinou po šestčích, dále, že najprv raz jenžesce. To je tiež taký klasikon, letný klasikon, jeden ze svojich najľúbších, na každý dopad, Don Henley to je, z The Boys of Summer. Niecko oče popuču, při skáčeniu svonca, v okno dele, čarstve poeta, po vosach. Ah, krásne.

0: Don Henley to bije z kalemi leča The Boys of Summer. Nitko je 12 menšinu po 6. A s tem zaso čas za vedu vedomosť a vuna makanki s mnočinom venkom.
1: 3, 2, 1. Veda, vedomosť a vuna makanki.
2: Rezistence bakteriju přečivo šelkim družinam antibiotikumu su palace problem medicine. Nekotre bakterije su pšitem svojsku rezistencu uvili, kotruž genetisce dale davaja. Tola tež bakterije, kotrež popravom rezistentne nesu, može antibiotikum šeživić. Mjenujce s tem, zosim jesebu pomaja, kajž su medicinarki a biologojo z USA při přepetovanju jedne družine bakterijo labore zvěščili. No, antibiotikumu miri so jednobajnkových bakterijach na produkciju proteinu. Spomali ju, abo ju samodospovne hači. Proteiny pak sú trebne molekule, kotrež v bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu bakterie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a zdobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínov dla zajšli, so one vo tamných bakteriu kolonii s tutemi zastaraja. Tute mjenujce normálne dále dživaja a přitem ponečím antibiotikuma dla votemreja. Naprodukované proteíny pak one votedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potakým vopruje, zoby kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Vote dávaja do okoliny moličke od bajnkových membránov vobdate puchoky. Tutech so proteíny transportuja. Zoso tute tež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu zavinuje přitem samstná mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znáte hižo bie, zo moža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tež proteíny vumenieja a si takle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým, skutkonišim medikamentam šečivo rezistentným bakteriám.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Dalše zajímavé dopoznače je na Mirčin Venk. Predstajú hače to netko pozitívna povešť. To skoro obtvedujú. No hej. Bielek nasledom na kýždopad je netko slyšíme Valbogu Vaužic.

0: BB Wodze je čera rano dvaja postaletne ze svojim autom zatal neznatých příčin dopota zajú a přes ňu naležunosť přidroze sú jeho do koronie dovezli, že ešte krutko potom zemriu. To jedna z dželenkou policie a ďalšia manetka Blanka za nás.
1: Polícia z G.
2: Blízko Nuknice je sa včera doplňa polopalivo, kaž Vukovanská centrála z Džili benieže 400 kvadrátnych metrov potrešené. Ratari opak možach uvohen dere v obmizovač a v obornici sú jún potom spiešne zhašili. Na S5 90 me s kulovom a voslinkom je sredu popodňu muž so svojim BMW-om pri přesčeneniu kontrolu zúbiu auto so na krome droj překuli. Von jova vobora je dobiav muža z auta v usvobodžič. On pak bejene šlohce zranene vecnu škodu, šak trochu je na 70 000 €. A ve stroži pola rakec je muž sredu večer do živého svinča zajú, kotrež by tam na druhu bežalo, svinio je živene přisadživo, šoféry so ničo stalo nie. Škoda při auče pak je ketro vulka nieže 30 000 €.
0: Tak daleko z dželinky policie z našeje končine koče busu mierže policia tež nešto činenú, tam je so bomba z druhej svetovej vojny namakala a čera železnický vopkat zavoždživa, respektívne vupadneč dala. Vône dvornišťo bie za nieče 2,5 hodiny zaurene, čaji nemožachu tým času ječ. Namakali bychu tuto slepienca na tvornišču pri novej ICE tvorni, nieče 30 obydleriov a dživavých to bieše vopvuk vopuščič. Jako nuzové přebytk steješe športová hala k dispozícii. A to bieše tajka 200 kilogramov češka bomba z Ameriky. Špecialistča za bojové sredky môžachu junčera popolňu pak úspiešne zneškodnič. Dalšie povieste, slyšíte tu za cia pomenšine, vyššie na posedmich.

0: Netko je na pol sedmih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
2: Srpska vučba po koncepče 2+, ne može sohižo na všech šulach a ve všech letnikach spolni miru zaručić. Pšičina su falovace vučarjo. To zdjeli na naprašovane krajne zarjad za šulu a kubvanje. Nadrobnostče od Moniki Gerde suvije.
3: Tiš koordinator za srpske šule Simon Paulik v obkruči, so se na srpskim gimnaziju Budešin přichodnem šulskim leče 6+ hodžine džažeč ne može. To pak nereka, za so docevajac po 2+ njevu vučuje. Šako so džel vecnije vučbe dale dvoričnije podava, tak Paulik. Po koncepče 2+, vuknu šice šulerio na srpskih, zakladnih a vyšších šulach. K tomu podžilnje slepom a kulovje. A na zakladni šuli Handri Zeler ve Vojerecach. Najvyššu kvotu maja s 75% 2+ šulerio na vyšších šuli slepo, najnižšu kvotu na vyšší šuli Kulově s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honjovužiske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z džila hižodéry vukniované. To vojnže z naprašovania srbského rozvoza pola marketingu je tuošnosť, že Honjovužica delňa šliska. Augustče maja porno tomu ještě na mnoho miestnach svobodne kapacity. Tež lieca so ľudžo skere spontáne za dôl Honjovužice rozsúdža. Tohodla líči mnoho závodu s tým, zo turistča tež ještě krotkodobne nešto polaných knihuja, o sebe jeli vostane vietro dlieši čas liečne. Ve Vázu je statná droha S108 pôse po 16 mesacach dotvarená. Kajž krajne zariad za drohotva a vopkac džili je droha vočarošeho připodňa za sovotyrina. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili, nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové kudniky s kolesvorským pučom sú nastali. Pieto druhý a poslední tvarský votrisk ve Vázu. Prini džil drohy bychu hižove před letom maj ponovili. Kraj Sakska a kmena ste za to dohromady 2,67 milionu euro investovali. Na Janovem športnišču Kamencu sú čera zbehanku za nové tvarenie s predrazčarnými a sanitárnymi rumnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let neužíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na lyžonosť čibianske čary, připravy za lohko atletiku, kajž tež rajnišča, za basketbol, volejbol a kopancu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje tenieže 3,5 miliónov euro. Užívač maja je ve přichodži vo sebe kamenské šule. Hač do konca leta má šo dotvarené beč. 6 čvonkov športového kluba Vojerec v občeli sovočarovšoho na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru ve Mexiku. Sú tam džil nímske vúbranky, kotraž v obste ze 44 hudbníku ze všelakých kapavu nímske. Přihotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve veľkým stádione ve mieste Puebla. To bychu naše povestče, kotrež namakače tiež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj najprv raz zvončno v biehu pozdného popodňa, zážného večera, potom mroče lepši bieraja. Sucho má vostač pri niečo 25 stopňach a celé podobné vietro trezmieme potom tiež júce sobotu.
0: Na počach naše končinie dále šo pri starém, to reka žane hačenia, žane bőskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Srbský rozvoz.
0: Nedom peč menšinu, po na po sedmich, netko, že tu dále s Mirčinom Meclichom a horci v útrovu.

0: Lieca zwiečimy 1100 wopstače mišnjanského rodu, kotrež môžeš bezešel jako kolebku zakskeje opisovač, a to za sorika, so vopstehi, dož tak chceš zakska runie tak 1100 let doho. Skvadnostnje tutoho jubileja je iniciativa Sogit Sächsisch pod hesłom Pokaž nam tvoju Saksku, zeig dein Sachsen, wubiedžovanje wupisała. Iniciativa zobeš na klar na Instagramje, na nje skedžmja, na koda so tuta Miri Blanka.
1: Na všetkých kocí so za srbskú rieč a kultúru horia, a šako je Sakska tiež domizna Serbu. Za wubiedžovanje poabič môža so ze svojským projektom toarstva, institúcie, iniciatíve, tiež šule a závode, abo svobodne skutkovať sa potekým poprom šice, a to nie je jenož za Serbu, ale poprom za všetkých kýž tu ve Sakske viezo bydla.
0: Hoj, a s čím môža so poabič, abo inak prašané, šta miel projekt vopsahovač?
1: Kaž hezvo vubiđovanje žno daloke mire praje mimo nešto činčmec naši domiznu ze Sakske, potekim, če vo stavizne rieč, dialekte, identitu, kulturu, a to šak mame my Serbia voprođe dobre šanze.
0: Nakuž dopad. A što za Tyrkiš so ze svojim projektom povabja na koncu vúskoči?
1: Projekte maja so potom přes šitke kanale Sogit Sächsisch širič a jedna žiri vúzvoli meze šitkimi zapodatými projektami najlepše, najzajmavše, najkreativnejše a spichuje tute ze 145 000 eurami. V cirku steja 200 000 eur k dispozícii hišča 22. septembra. Môžete sa za to poabiť.
0: Tu iš ľubi Serbsa, ktero jokíš skutkujete na všich možných polách a najšelakorýších serbských krémiach. Užite túto skladnosť a poabče sa. Dalšie informácie dostanete na Instagram na stronie Simply Sexeny, potek im Sogit Sächsisch, alebo internete pod zeigdeinsachsen.mein-wettbewerb.de. A z našej domizny ze Sakskeje na dalšiu domiznu, do dalšej domizny na Gran Canaria.

0: Sedom menšinov posermich je a tež naši cejče hodinje dženca slyšiče vo došč šelkých témach, mjezujem vo bakteriách, ktoré se mjezobu pomaja, vo kulovatým blíže v Lipsku, ktoré že sa včera skáčovalo, tež přichodne 20 menšinách nekak vo tom slyšiče, tež vo duele, vo duelu Toman přečuvo Fender slyšiče, nedom po přichodnej hudžbe, ale toto vám přeradžu, na ktorú sávskú hudžbu smyče sač do 8 veselíč. Juno napríklad na Anke Lautenbachec.
1: Náš nebožit,
0: tyž Josef Brezan nám zaspieva. A last but not least, Anu Mariu Brečnadorec, tež ešte slyšíme živine Nečaká. Živine Nečaká, ale tež príchod Nečaká, to mení Veronika Kalinučcená, vo som menšinou po sedmich.

Ja som si Češko činil včera večer. Vostaneš v otúčenom a sebi priniaš štvorčfinále svetových mistrovstvo kopajnce v obladaš, abo džiš tola ižo dovoža, tak so si ráno znemenča pol vúspane. No a ja som sa za to druhé rozsudil. A sebi zječe duela francúzskeje s Marokom po vúsovaniu na kúždy pad v obladam, što ješ môžu vám rec, zo sú francúzojo so přesadžili. No chcú rec kajš očakované, ale bych udrej jasný favorit. Hižo prvným počasu mieše Mbappé možnosť přes jednatku naviedovanie docpieč Yassin Bono, roto Maroka, pak Bull Djergi, aj tak traješe až do 60. menšiny, do níž Mbappé potom tola trichy a jenož 6 menšinu dleje, do níž Usman Dembélé na končný stav 2-0 zvyši. S tým je prvný pofinalist jasný, čen sa večer so ďalší ujasní, kdež rieka duel Španíska prečivo belgický zakop čen sa večer 9. Za cimenšine, si a po menšine sleduja tu povieste.

0: Je napu vas mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcela.
2: Srpska vučba po koncepcie 2+, nie może so hižo na všetkých šulách ve všech letnikách plné miere zaručiť. Pričina sú falovac vučerio. To zdieli na naprašovanie krajne zariad za šulu a kúvanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tyž koordinátor za srpske šule Simon Paulík v obkručí, so sa na srpskym gymnáziu Budyšin přichodným šulským leče 6-2+ hodiny džažeč nemôže. Dopak nereka, že sa docevajac po 2+ nevúvúčuje. Šako sa džiel vecnie vúčby dále dvúrečne podáva, tak Paulík. Po koncepte 2+, vúknú šice šulerio na srbských, základných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie. A na základní šuli Handri Zéler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 5-70% 2+ šulerio na vyšších šuli slepo. Najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honjovužiske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z džila hižodere vukniovane. To vujnže z naprašovania serbského rozvosa bola marketingovie dôžnosti Honjovužica Delňa Šlieska. Augustče maja porno tomu ešte na mnoho miestnach svobodne kapacity. Tež lieca so ľudžo skere spontáne za dôl ve Honjovužice rozsúdža. Tohodla líči mnoho závodov s tým, zo turistča tež ešte krutkodobne, než to pola nich knihuja vo sebe jeli vostane vedro, tleši čas liečne. Ve Vázu je státna droha S-108 Pôsy po 16 mesiacach dotvarená. Kajž krajne zariad za drohotvar a vopkac džilie droha vočerošo připonia za sovotorená. Na 800 metrach sú tam jezdňu vopnujili, nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariálne zastanišča a nové kutniky s kolesovským pučom sú nastali. Je to druhý a posledný tvarský votresk ve Vázu. Krajsakská agmena ste zanímali 2,7 miliónu euro za to investovali. Na Janovom športništu Kamencu sú čera zbieranku za nové tvarenie se spredražčerjami a se sanitárnymi rúmnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevožíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosti běhanske čary, připravy za lohko atletiku, každéž rajnišča za basketbol, volejbol a kopancu. Budeský okres a město Kamenc investuje tenieže 3,5 milionu euro. Vúživač maja je přichodže vo sebe kamenské šule, hač do konca leta ma šoho dotvarene byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerece vopčili so vočerošoho na svetových mištostvách kapovú fanfáru v Mexiku. Sú tam džil nemské vúbranky, kotraž vopste ze 44 hučmiku ze šelakých kapov nemské. Přijotovali bych so na to na zromadných mesačných probách v Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve vulkým stadióne miestče Puebla. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj svonca a mručele so vodmenie. Spočatne po takým ište jara přečelno potom v biehu zážnoho večera. Přibiraja mručele suchama přes cudžin vostač maximálne 25 stopňu. Júdce v principie celé podobne vedro.
0: Na našich pučach, respektive pučach našej končinie, dále šo svobodne žane hačenia, ale vyskač, kýše za vás na no relevantne, stej na Bešišč a Dževedžesač, smier Vojorece a to při odpočce do Čorného Kumca. Jeli hevak ište nešto uledače, hačenia abo vyskače, přizúče sa rade polanajú pak telefonistce, abo napísajče na maj pojezd, to môžete přes četú funkciu našej app MDR Serbia. Hevak přijemuj vám dobrú jezbu.
1: Srpski rozvoz.
0: 5 menšinu, po napo 8, tu je srpski rozvoz, tu staje Blanka a Matej. Vítajte k nám, vítajte do piatka.

0: Je piatk, cibilky nomosom a to reka čas za vedu vedomosť a unamakanky s mirčinom venkom.
1: 3, 2, 1.
2: Vy. Vieda, vedomosť a unamakanky.
3: Rezistence bakteriu přečivo všelkým družinám antibiotikumov sú palace problém medicíny. Nekotre bakterie sú pšitým svojskú rezistenciu uvíli, kotruž genetice dále davaja. Tola tež bakterie, kotrež popravom rezistentne nesú, môže antibiotikum šeživič. Mienujúce s tým, zosim jesebu pomaja, kaž sú medicínoky a biologojo z USA při přepytovaniu jednej družiny bakteriu labore zvieščili. No antibiotikumu mirí so jednobajnkových baktériách na produkciu proteínu, spomalí ju abo ju samodospovne hači. Proteíny pak sú trebné molekule, kotrež bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu baktérie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a zdobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínu dla zajšli, so one vo tamných bakteriu kolonii s tutými zastaraja. Tute mienujce normálne dále dživaja a přitým ponečím antibiotikuma dla votemreja. Naprodukované proteíny pak one votedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potakým vopruje, zoby kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Vote dávaja do okoline moličke od bajnkových membránu obdate puchoky. Tutých so proteíny transportuja. Zoso tute tež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu zavinuje přitom samstna mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takhle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znáte hižo bie, zo moža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tež proteíny vumenie a si takhle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým skutkonišim medikamentam šečivo rezistentným bakteriám.
2: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: To by Mirčin Vienk z našej rubriku Vieda, vedomosť a vunamakanky. Dalšie přinožky tuto zariála namakače online a v našej app MDR Serbia.

Hej, studrien nie je čipný na příchod. Abo na to, kotru srbskú učbu dženca ište srbským rozhlasu sluší. Na to vás rade rozsvetlu Franka Veselu na příklad ište slušíme. Tohle je Gerd Werner, abo Werner. Hej, dyš ja lubilu. A trošku modernýša stučka je tohle lubilša Sofia zpěva. Najprve pak, že Jenže se dále sedom po 8.

0: Netko je tu ranča redaktorka Blanka zasobšimni v studiu a ona nam še radži što.
1: Policija z G.
2: Aj v bevej vodže je čara rano dvaja postaletne ze svojim autom zdotal neznate je pšičine dopota zajev a přez njo naležonost pšitroze dobjahu jeho do koruny dojest, džiš je krutko potem vudechal. Blisko nuknice je so čera dopodnja polo palivo, kajž Vukuanska centrala z džili benedže 400 kvadratnih metrov potrichene, rator jo pak možahu vohin dere vobmezovač a vobornice su jen potom spešne zhašeli. Na S-590 mes Kuluom a Voslinkom je sredu popodnju muž se svojim BMW-om při přesčanjenju kontrolu zubil auto so nakromje droji překuli vonjova v oboradje dobila muža z auta v usvobodžič, von pak bi jenož lohce vranjene nazbožo vecnu škodu však trochuja na 70 000 €. V stroži pola Rakec je muž sredu večer do živého svineča zaju, kotrež bi tam na drohu zabižalo svinjo je živenje přisadživo šoféry so nazbožo ničo stalo nije, škoda při oče pak je ketro vulkanje že 10 000 €.

0: Die Stobie nie da raz zelle normalnie, jako wot mich so, tu hischte pravidunje diskoteki, a probe serbskeho a modinskeho dživadva napšikvat.
1: Hej, hej, na to so ja sama hischte so jara dere dopomnju. Hej, tu wot mich so tež filmove damne večoki, hodonički, dživadvoj dne, potekim serbski dombje vopravde, jara žive, a za nas z mesta, kajš tajke druje doma, muž skoro preč. A netko pak tež vime, so je přeče Serbo Brian Rickwelt z Minnesota tu rade přebyval, čera je von nam tuto poještě ule pozval. Ahoj, lobi přeče jo pola domoviny, sem tu v Minnesota s viace širými vosami a zmeni vosami, hač před 60 letami, zobych praju, vele zboža k 70 letam serbskoho domu. A jako student staviznu geografie a sociálne vede na Wisconsin Univerzite Brian v jenej knize z leta 1966 vo Serbach v Texasu čítal a přes viacere institúcie je potom student na dvomiesačné prebyvanie so 1992 do Vúžice k nám Serbam dostal, konkrétne do Zariada domovina a je vopytal serbske institúcie, šule, dživadúry a koncerte v Horní a delni Vúžice, on je samotný v Serbsi nauknu, a to nebyše za neho ani tajký vůlky problém, dokud jeho prážit, pokažeš z Polsky a ve jeho svojbe so tež přeco ještě malo Polsce řeči. Serbsky svojo pampuch je so jemu najlepý ljubivo a tajký vůn tež hač to džens, než jeho přeuša ráde zíl.
0: Hej, a ještě zajímavý dodavk, jako byše zase USA a zoni so je band Silbermond z Budešina, byše von iniciátor Silbermond fankluba Minnesota. Vosobinske kontakte mjez Minnesota a Vúžicu, so hač do džensnišeho dále pěstuja. S tým je 9 menšinou, do napo 9 netko slyšíme Katarínu Šinkovajtovu.

0: a nitko je na pół dziewięćich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Blanka Funcina.
2: Srpska vůčba po koncepci 2+ nemůže so hižo na všetkých šulách ve všech letnikách ve plné míře zahučit. Příčina jsou falovací vůčerjo. To sdělí na naprašovanie krajne zahriaca šulu a kubvanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tyž koordinátor za srpske šule Simon Paulík v obkruči, so se na srpském gymnáziu Budyšin přichodným šulským leče 6 2+ hodiny džažeč nemůže. Topak Nerika zase docevajac po 2+ nevůvučuje. Šako so džil věcnije vůčby dále dvůrečně podává, tak Paulík. Po koncepče 2+ vůknu šíce šulerio na serbských, základných a vyšších šulách. K tomu podžilně slepom a kulově a na základní šuli Handry Zéler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 5,7% 2+ šulerio na vyšší šuli slepo, najnižšiu kvotu na vyšší šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honovužiske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z Džilahížo dere vukniuane. To vujnže z naprašovania srbského rozvosa bola marketingu je tuašnosť Honovužica delňa Šlieska. V auguste maja porno tomu ještě na mnoho miestnach svobodné kapacity. Tež lieca so ľudžo skýry spontánne za dôj horní vúžice rozsúdža. Tohodla liči mnoho závodu s tým, so turistča tež ještě krotkodobne nešto pola nich knihuja. Vo sebe je li vostane vietro dlieši čas liečne. Ve Vázu je státna droha S108 pôse po 16 mesiacach dotvarená. Kaž chajne zahriaca drohotvar a vopkac džili je droha vočerovšoho připodňa za svotorená. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, roje za pitnú vodu kaž tež vopsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové chodníky s kolesovarským pučom sú nastali. Bě to druhý a poslední tvarský otrysk ve Vázu. Krajsakska a gmina ste za to nemale 2,7 milionu euro investovali. Na Janovém športnišču Kamencu sú včera zbiehanku za nové tvarine se spredrasčernými a sanitárnymi rumnosťami svedčili. S tým sanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevužíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja naležunosť či bihanske čare, připravy za lohko atletiku, každej šrajnišča za basketbol, volejbol a kopencu. Budeský okres a mesto Kamenc investuje tenieže 3,5 milionu euro. Vúživač maja je přichodže vo sebe kamenské šule. Hač do konca leta mašo dotvarene byč. 6 čvonku športového kluba Vojerece vobdili so vočarovšeho na svetových mistrstvách kapavu Fanfaru ve Mexiku. Sú tam džil nímske vúpranky, kotraž vobsti ze 44 hučmiku ze šelakých kapavu nímskeje. Přijotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve vulkým stadione miestče Puebla. A to bychu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slonce a mročele ve vodmienne, potom na uječo so nam ište jac mročelu přitruži, vostač pak ma sucho při nedže 25 stopňach a celé podobne vedro vočakuje nas jutce sobotu, nedželu potom zaso trochu čoplišo.
0: Na pučach so dále šokula, žádné háčenia našej končině, jeničky bőskač, stejna běšišť a džuvedžesač při odpočce směr Čorny Komc, tam oni na směr Vojorece spěšnost čmíria. Havak, kaž prajené, šo svobodne tujš. Přinčče, doječte se videre tam. Čiž to víče.
1: Serbský rozvoz.
0: Kaž Andreas Biking, kýž je ze svojej haly popuču, štyrý pana podživičich.

0: Andreas Bicking je zawiesće najračo ze svojej harle popuču, gdyż je wiedro riane, a z tym sme nedom při přichodnej témie. Horcota, silny dešćik, zmersk abo nevedro, v běhu leta dožívame najšelako ríše wiedrowe extréme, viacore statistiky nímske je wiedrowe służby a zwiazkového zariada za přírodu pak dopokazuja, že je leto a viace takich extrémov. To má vúskutky našo možné, mjez druhým potrchí to tež športuče a športuco, kýž pohybuja sa pod tým nebjom. Felix Cešte sa tu iš raz mjez kopariemi naprašoval, što sú ľadajo na vedro hižo takhle doživili.
1: Štojzno jemo sa stalo, to by jaraz kurilne by po tréninga, za sme šli von na rajnišťo a naraz je upraďo 50-60 metri podľa na sem pysk zadoril.
2: Od extrémno vedra by pon šun poprom ta extrémna hocota, ten aj nabinacíše, čo sa hač toto je doživil. Ja sa nemôžem doplniť, co sme doto zemoj pod takými bumienjami dobili kopaň zu rač.
3: Hajwe zimnoče, to môža doplniť, sme v Halštruje morali v Modžine, tam je sa pon krutko do přestavky všetko bolje snižilo. Tak byle najšlo, že ty linie jsi si viděl.
4: Ale například jsme tezno měli jenu ruch, že se jo dlouho zavízat, ale ten trávník, abo kumši trávník, tím páče by tak bylo, že se jo tudník pan prajil, že se jo nemůže rád, nakonec jo pan ta strota pan tebe središ ustoj.
5: Od horcoty hač k zmerznenému trávníky jsou serbsce kopario po takým hižo šitko doživili. Ničo osobitého to nakoncu nie a horšič, co dla toho tež netrebaš, ve věsty měrie je vědro šak džil športa. A činí jen z džila tež atraktivnější. Dys a dys pak sú umenenia potom vopravdže tajke zostají so, tiež vopravnené prašenie, je to šo zmyslapovné. Ryzy po protokolu dobi so tole jenož jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a má so napríklad páže horcoty a nevedra po jasných předpisách mieč.
6: K čase zakopa je normálne jenož sudnik prezentný a ze stron DFB dáva příkaz, so nesmieť, že so pri 40 stopniach Celsiusa rýd od seba zavízať. Pri nevedre tvorí súdnik rozsud rúbši stráže přetrnič, aby od seba nič zavízať. Takéž strovata rajového stejí pri tým na prvním miestne, ale tiež mústva nemajú na to od seba žiadne práve soborečenia. To je jedinečký rozsud súdnika. A my ako súdnici sme na viezaná rajné poriad viazaní.
5: A runie to je zdieľa malý špak. Rajný plán je tiež amatérových ligách hižo jara vúzky. Alternatívne termíny máš bieho leta jenož málo. Ze stron okresných koparských zviazkov jasne ryka, dež nekakže má so rač. Za súdnika nie je to zdieľa zcela tak jednore. Na jednom boku sa zamovíte za strohotu rajerio, na tamnom boku činí termínový kalendar čišť. Kak vidia to rajerio?
4: Aj zásadne je moje meneno, že súdnik to už so došť dere týzno, dere rozsúči.
1: Ale po tejke čupote, kajž nieke napríklad bo, po 40 stopnú, kde sa ja pon tie, tún finále v Rajbicach rau, tam sa vôsi ja prajo bo.
3: Z najednom boku si stano šun praj, na aj nieke jara zima, so sniží, to je necha rač, ale na tom boku, kde šim po tie ryb, on nás je súha, to na konc tia sa zmys nečiní, oro pon tia časov neklopfe, abo pon sam sú umene na súk.
2: Tam je naungam do dere, so sudnik s kapitánom to mústva pojeda a ten kapitán to na mústvo dále dá a one sa môže mať sobou dojednávať, hač sa čím zmysť dále rač, aby na přestavku činíš.
5: Kak únošné môže zromadné dživo mies mústvom aj sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokázalo přepoloženie pokalného finála v Ralbicach konc júnia. Tola telko mocou neodža so vizo do kuždýr amatéru tykač, tutun luxus dovolí sa so jenož profiam, šako regule sú šuže samsnem.
0: Felix Cish je sa zabiral ze športovaniom pri vosebitých umeneniach ľadajo na vedro a je k tomu porečal ze serbskými kopariemi a súdnikom Andrejom Strelom. Ano a ja som si vysce tež Hagen Liebke so veselí přes krásne vedro, když je popuču, když pučuje.

Novos Gis, mi omete kazamas, z Universite Lipsku, z Instituta za Zorabistiku. Dalšny žije našego reda v serskich meniach, svišiša žinca, nový serský spiu, kterýž sme s kórom Dolnoserského gymnáziuma nagrali za náš program, jo, a sve, a špetk sú zase naši žiši na reže, a s vami teke net zachopiome.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Žižek Radio. Ovo je vaš Žižek Sebastian.
1: Vrcavskega programa.
2: Zela gromažiš za ti, například, to gotujo zelarka, jo kutare zela nejmecnejše a nejlepše sú, to vam žinco ulicujo.
3: Anjuška jo zelarka, ketaraš jo přisamem cewe svejo živenje, ze zapšegom pesvyše jezdživa a zela gromaživa. Je je starejšej, a samo je je stara mama. Su tak s Kenjom a Vezom Pedro zabili.
4: Ach, kak rada bylo kiruškove, kulave, kopšive, bazove a lipove kvišonky nazbirava. A tam stoj rummajnk, samo lišove hohišči su. Jo, jo, vele teja by nasušiš mygva, a s tejom chyrych zase ustroviš pomygava. Mieszki pod krzywą mojego wyza są przy samym prozny. Pierwej są miła tak wiele rostlinowych balicku nasuszenie pod krzywą wisec. Jo, jo. Nien to pak se mi już szyszko z wyza stała. Skierodre budu se zela za swoją slidną drogą zwariś musasz. Mocna są. Wielgi mocna. Přitom jsem obca z živenia stavně ráno, velgin ráno do zelo chyživa, dokulaž su zela zajčný rosu, nejlepše a nejmocnejše.
5: Halo, nesam ještě žedně taky rydne ves vyživa. Kto ga bys čo?
4: Brrrr. Zelaka som a stavně pidroze.
5: Z toga ucyniš o šota? Smijem vam přikvidovaš?
4: No, velgin rád, čočko. Velgin rád. Znajoš zela?
5: Nie. Kvokove jabuška znajom, a v gili carne jagody, a pogjazline.
4: Jo, pincuši zela pokazaš. Při samem nichtun veci na ne negleda. Přitom maju gijarske mice ve sebi.
5: A za šikno to treba še taky rydně upyšňony vys?
4: Pyšně nesu zela, žučko. A tak, ako som měva myci, som zela tergava a je sušiva. A můj kniac zapšek som derbnuva.
5: Ven já ho tak mecně za garbu a nevím za co myšči. Ale rydne uvenja.
4: No, pytn mi to la pomygaj. Zela zbieraš, žučko.
5: To rara cunim.
3: Co dej vam ještě vele ulicovaš? Žučo je žinca znata zelarka, ketaraš gej ze svojim tejom gerje, dužicu, vestudnosť a nuzove dganje.
2: Gojarske mece maju zela, sme uknuli se nážia, až jo se vám žincažne ulicu a gospodo bavo ľubi Žiši, nen to žicom šikdom zelarkam a zelariam vám ľubi Žiši jasove predne konc tyžinia v lišojských feriach.

0: Žinca a víče jacor doživioša v kuparskih barkovach při zelenem rožku serske živadvo, a to na vesipne pát, dokudaš publikum, seži ve cónje. Frank Kosek vid kupky Kula Bula nam vici přeražio po cónovanju ga bužo koncert ze serskeho kupku Kula Bula, do toho doživio gešči serske živadvo.
1: Tam sú te povesové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přigledovajam tam, kak to njega bo, ale bo.

0: tak a co se všechno stalo.
1: A muzika grajo také přitom veliku rolu?
0: Jo, na těch živadlových stacionách, já by tak hodně tam se také zpívá. A potom máme také živou muziku z Kulobulu také na Zelené Luce.
1: Na Zelené Luce to groni po tom cunovaniu pen viacor nic můžo pen ještě ten koncert vyt kupky Kulobula.
0: Jo, tam je také ten koncert. Tam jsou také serské štucky pedla, jazzové štucky také.
1: Ako například máme my jeden titel?
0: No, například Spivo Verge máme tam, to je také taky serský jazzovaný titul Jabo Gronio. A ještě druhý. Máme také internacionální tituly s serbským textem. Například anglický Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve serbské řece, ve brotách. Tak Groin mi kvando, Groin mi ga, also kvando, to je také serbský, ano, a však rakovický.
1: Jo, ach tož, všetci ještě nevě, jak muzika kupky Kulobula klince, tož ten spíl ho zazný o zavěště taky žínce a víče ve kuparských barkovách při zeleném rožku. Veda se spívarem Geraltom Schönom, jo a dalšné pokazky za vás, za váš kunst, že nějaz mi o pomůzice pendi a naše, co vás za vás.

0: Ja nento dovoluje čas, što vy už odduce neži do Ukraja, ogledajú šo sebe Eiffelove torm abo pyramide, co popšovem mysle tamne obildare vyt šuknuchtuch turisto. Zavišče nic všetci to neži lepše, Pelska Turbo Brass Band. Spíva ve titulu All Inclusive v okradu špatnem příkvaže takého typického turista, obšieškuj se až nedajú svinice Meso, ogledaj si bez Sphinx 3 minuty dvojko, vestuš se při pyramidách a ži sledk do hotela, žož caka na tebe pyšný drink.
1: Attention please, passengers for Onion Wings flight 666 to Sharm el-Sheikh.

Nindo mam jano ušči ten važny nadawk vam pšoša redne kunst tyženja, že což kudi teke gotu jošo, mejšo pšitom svojo jasele, to žece vam z cevi učobu Anja Kochoj-Švácová. Jo nižeský program smy vam rono predstajili, pen nezabönša jen zašaltováš ve pšavom casu.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastol.
1: Vrcavského programa.
2: Zela gromažíš za ty například, to gotujo zelarka, jo kutare zela nejmocnejše a nejlepše sú, to vám žinco ulicujo.
3: Anjuška jo zelarka, ketaraš jo přisamem cewe svejo živenje, ze zapšegom pesvieše jezdživa a zela gromažíva. Jeje starejšej, a samo jeje stara mama. Su tak s Kenjom a Vezom Pedro zabili.
4: Ach, kak rada bylo kyruškove, kulave, kopšive, bazove a lipove kvišonky nazbirava. A tam stoj rummajn, samo lišove huhišči su. Jo, jo, velje teja by nasušiš mygva, a s tejom hrych zasi ustroviš pomygava. Mieszki pod krzywą mojego wyza są przy samym prozne. Pierwej są miła tak wiele rostlinowych walicku nasłyszenie pod krzywą wisec. Jo, jo. Nien to pak se mi już szeszko z wyza stała. Skiero drebulu se zela za swoją slidną drogą zwariś musasz. Mocne są. Wielgi mocne. Přitom jsem obca z živenia stavně ráno, velgin ráno do zelochy živa, dokulaž su zela zajčnýho rosu, nejlepše a nejmocnejše.
5: Halo, nejsem ještě žedně taky rydne ves vyživa. Kto ga bys čo?
4: Brrrr. Zelaka jsem a stavně pět roze.
5: Z toga ucyniš o šota? Smijem vam přikvědovaš?
4: No, velgin rád, šočko. Velgin rád. Znajuš zela?
5: Nie. Kvokové jabuška znajom, a v gili carne jagody, a pokjazliny.
4: Jo, pincuši zela pokazaš. Při samém nichtun veci na ne negleda. Přitom maju gejarske mice ve sebi.
5: A za šikno to treba še taky rydně upyšňony vys?
4: Pyšně nesu zela, žučko. A tak, ako som měva myci, som zela tergava a je sušiva. A můj kniace zapšek som darbnuva.
5: Ven já ho tak mecně za garbu a nevím za co myšči. Ale rydne uvenja.
4: No, pytn mi to la pomygaj. Zela zbíraš, šučko.
5: To rada cunim.
3: Co dej vám ještě veľa ulicovaš? Žoučo je žinca znata zelarka, ketaraš gej ze svojim tejom gerje, dužicu, vestudnosť a nuzove dganje.
2: Gojarske mece maju zela, sme uknuli se nážiam, až jo se vám žincažne ulicu a gospodobavo ľubi Žiši, nento žicom šikdom zelarkam a zelariam vám ľubi Žiši jasove predne konstižinia v lešojských feriach.

0: Nowe przedwzęcie przyjawisz, albo przesłysz w ostatnią podpiero, to a drugie napszaszasz, to a jeszcze wiele więcej, gdy digitalizacja wylaszczysz, kraj Bramborska żywa na tak pomienione digitalne strategii, aż przy tym teke na serskie zajmy gledają, za to wabie serskie zastupniki. Grigor Klim, ja się z tym zabierał.
1: Z digitalnej strategii oddają kraj sobie sam cele, a napšale, kak dalej s digitalizáciu. To petrefio amte, šule, gospodárstvo, obsvet a viele veci, kronimeter Nowak ved Serdeskýho instituta.
2: Všechny ministerstva majú svoje pöla statkovania na kulturnom pölu, napríklad také digitalizáciu kulturného derbstva, alebo také neco, alebo eben normálne ve zastojencach, kak môžeš digitálne napríklad požiadanie na nové upokas wird das aber tacke net so.
1: Formalne Gerajoteke Serska rät tam Rollo, Bergaria Major Juschnend obschauer, wer amtsche Sersko rizuzuwas, a teke Serske Wettekronen dostasch.
2: Aber ja, Gräum Raskas Münnasche Serske Menia, aber Gmene Jich Serske Menia tam. Die Niji Sapisas, dort hat das Banko ein Formular, können muss es jetzt als Herzke Ujewaschmetz, als Teuerteke explizit eine Pöstejone, die Ramboske Kasenisa e-Government, alle faktisch, die im Zestor nie funktionieren.
1: Dokolasch Zestor sagronitem widobnie nie, als Major Serbe tage pschauer. Effekt, der Zestor, viele Jutze Serski pschauersch, viele Jutze Möchnost, Serske Diakritika Ujewascha Dalschnewitze, dlatego narazio Meta Nowak, als Serske Rätzne Bergerki, a Bergeriese, teke obschelio, na aktuell einem bergerskim Dialogu.
2: Ne, ako luže katrosh som uževaš sersku rec, mit hej digitalne komunikácii, aber wir digital nach nastupnoc šach, des krajom, möža mit tam, na to pokazáš, až somme napríklad, až möža mit našu rec, šuži tam uževaš od somme, aber až te IT-standarde, de je také byš, až möža mit serske písmiky uževaš, to je jedna šansa, to tam direktne, Dodáš a nic jano, až přeci naše komunálne serske zagroníte například na to pokazujú, ale až my ako Bergerky a Bergerie direktne môžeme to ako našu veľu tam signalizírovať.
1: Lec serske zájme se pon teko obklidujú, to môžeme vyžeš, dla toho je vážne, až viele ľuží sobú cení, aby dostali serske zájme väčšiu vágu, to groní mi to Nowak.
0: Jo, a to šten bergarský dialog k uvišu digitálneje strategie Bramborské vedmejo sa ešte až do pešna Stego Julia, wiecie informacje na makajosze w internecie pod kluczowym słowem Digitales Brandenburg.

0: Žinca Vetponia, jo vam kazane do Sarskego muzea ho v mieste na miastem Čiši drastvine Mark. Vetponia zigar Čich se zachopio na dvere muzea, až to zigar pešich majú pen předavarie a kupovarie cas historiske a nové žile Sarskie drastve pobytováš abo se kupíš. Při telefóne mám nento kurátorku, to je Kristina Klimová, vena vie ešte veci, neperi raz, Kristina, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ľubá Anja, ľubé přísluhárky a přísluháre.
0: Zajímce sú dejali se přízevíš do toho.
1: Jo, na gluku máme zajímovaných pobytovárium a my sa vyaselíme na tých.
0: Co sa šo ako muzei dojšpíš s takého akciu, s takým markom Sarske drastve?
1: Až muzei také připomaga, až se to dali veživio to nosenie tých sarských drastov v šakurakých variantách. A my ako muzei sme jane zmakaníšče za to, až také pokazujeme to živé sarské živenie. Also ve vitrínach sú naše exponáty, to je tak gronime raz jadnore, a nie tak živé ako gašľúže přijdu na dver a sebe tu drastvo ogledajú a se voto starajú. To je jeden cíl toho marka. A se vie, také jo, riedne gaš mego šlodarky a šlodarie se mňa sobu opeznáš, kto cení co a kak. To je jedna vesta vúmina také, tak ja si myslím, ten a tamne neco přeražio, kak se to a to lepí cení. My se nážiame až mego se te lúže dáš také inspirirovaš vod tých drastvinných želov. Dokolaška vieme až najsach, také lúže sami svoju drastvo naperajú, nagetujú, ale inspirácia je všetci vítaná. A to riedne taká také, jo, naša sarská drastva má individualitu, ale jo také vúraz sarskosť našeho regióna. A to, co my ako muzei na kúštu pati také petpirovaš, toho dla pobytujeme taký mark za tých zájemcov, ako majú lušť, sebe ogledaš, kak veľa variantu, kak veľa sortu, kak veľa pvatu naša redna sarská drastva má, kak ušovania sú a také, jo, a ktoré lúže sa za to zajmujú.
0: Mežo kúšte příš, alebo máš o také predstajenia, za koho ten mark vesibne jo?
1: Ten mark, jo, za kúšte žočo, za kúšte žensko, ako ráži sarskú drastvu nose. My ga vieme, až to musí sa přigatovať, tam je veľa drastvinných žilo notné a te mergu sebe ho jo, něco nového obstaráš na malku.
0: Kaž nesu se nem to přizavili. Mogu to žínca ešte gotováš?
1: Jo, na kúšte pati jo to vetvorione a my bžeme vížeš, kak my to zvonožíme, bžeme viasove gaž. To je naviesta mervenca pon planas nadverie.
0: Nem to ten zastup jo líche, na co musí zajímce gledaš, kaž kšie so ešte obžilíš, abo žínca spontánne přiš.
1: Ja tak, až ta pšera válka se s tým zájemcom sama ugetujú, kak ta pfašizna jo, also jaden do jaden, to, a men musí bár pfašiš.
0: Po takém žínca ten Čiši Mark Sarské drastve ve Sarském muzeu ho v mieste na dvare zegare Čich se zachopio. Až to zegare píšich majú zájemce cas tam svojské vece pobytováš, abo se nieco kúpiš. Nic? Učobne žiksate informácie, Kristina. Ja. Viele viasele úspecha vám žínca vedpodňa, že cime.
1: Učobne žiksate RBB.

0: Sonovanju pen viacora nic vůžo pen ušti ten koncert vid kupky kula bola.
1: Jo, tam jo, také ten koncert. Tam jsou také serské štucky pedla, jazzové štucky také.
0: Ako například máme my jeden titel?
1: No, například Spivo Verge máme tam, to je také taky serský jazzovaný titul Jabo Gronio. A ještě druhý, máme také internacionální tituly s serským textem. Například engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve serské řece, ve Brotách. Tak grojme kvando, grojme ga, also kvando, to je také serský, ano, a však
0: jo, ach, tož, všetci ještě nevě, jak muzika kupky kula bula klince, tož ten spíl ho zazný o závěště také žínce a víče ve kuparských barkovách při zeleném rožku. Veda se spívarem Geraltom Schönom, jo, a dalšné pokazky za vás, za váš kunst, tož jen já zmi, a po muzice pendi Anna Šecová za vás.

0: Ja nento dovoluje cas, sčo vy už duce neži do Ukraja, ogledajú šo sebe Eiffelove torm abo pyramide, co popšovem mysle tamne obildare vyt šuknuchtuch turisto. Zavišče nic všetci to neš lepše, Pelska Turbo Brass Band. Spíva ve titulu All Inclusive v okradu špatnem příkvaže takého typického turista, obšieškuj se až nedajú svinieci meso, ogledaj se bez Sphinx, 3 minuty dvojko, vestuš se při pyramidách a ži sledk do hotela, žož caka na tebe pyšný drink.
1: Attention please, passengers for Onion Wings flight 666 to Sharm el-Sheikh.